0: na modě.
1: Plávám. S Kaťou velká.
2: Najbolší glasbený mix.
3: Politný Rádio 1. Sometimes all I think about is you.
2: Late nights in the middle of June. Veď polítia.
3: Veď dobre glasbe.